finále French Open nepostoupili. Nasazená desítka Muchová prohrála s Teichmannovou 0-2, Bousková nestačila na nasazenou osmičku Andrejovou také 0-2. A v sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svém.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou také jinde. Americký lékař ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu 21 denní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily. Bukurešť se rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a generálního konzula Andreje Kosilina označit za nežádoucí osobu. Podle agentury Reuters to oznámil rumunský prezident Dan. Bukurešť to zdůvodňuje dopadem dronu na obytný dům. Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Útočník Chytil ještě o rok déle. A jak už padlo, o víkendu a hlavně v sobotu bude oblačná až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. Teploty 24 až 28.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům. Agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří je černým oblečením. Čtvrtina mladých Čechů a Češek užívá nějakou formu nikotinu denně. Nejčastěji podle statistika Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách. V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále French Open nepostoupily. Nasazená desítka Muchová prohrála s Teichmannovou 0-2, Bousková nestačila na nasazenou osmičku Andrejovou také 0-2. A v sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
0: Radio Bonton.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou také jinde. Americký lékař ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu 21-denní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily. Bukurešť se rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a generálního konzula Andreje Kosilina označit za nežádoucí osobu. Podle agentury Reuters to oznámil rumunský prezident Dan. Bukurešť to zdůvodňuje dopadem dronu na obytný dům. Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Útočník Chytil ještě o rok déle. A jak už padlo, o víkendu a hlavně v sobotu bude oblačná špolojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty 24 až 28.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům. Agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří je černým oblečením. Čtvrtina mladých Čechů a Češek užívá nějakou formu nikotinu denně. Nejčastěji podle statistika Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách. V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále French Open nepostoupily. Nasazená desítka Muchová prohrála s Teichmannovou 0-2, Bousková nestačila na nasazenou osmičku Andrejovou také 0-2. A v sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.

0: Rádio Bontón.
1: Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům. Agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří je černým oblečením. Čtvrtina mladých Čechů a Češek užívá nějakou formu nikotinu denně. Nejčastěji podle statistika Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách. V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále French Open nepostoupily. Nasazená desítka Muchová prohrála s Teichmannovou 0-2, Bousková nestačila na nasazenou osmičku Andrejovou také 0-2. A v sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

Radio Bonton. Radio Bonton. Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku, když ti

0: Tak tohle jsou Eláni po ránu na rádiu Bonton, sestrička s Kremárou. A co nás čeká po celé? Anaka, Noc na zemi. Taky uslyšíme opět a Radeček kapelu a Bratři. Nemáme to za pár, ale za tři. A na startu hodiny čeká Irene Cara, Flashdance. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Teď po ránu a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. A k večeru bude srážet i oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty dnes vystoupají od 24 do 28 stupňů Celsia. Na severovýchodě území čekáme 22 a v 1000 metrech a na horách 18 stupňů. Na Šumavě rtuť teploměru vyleze na 22. Ráno a večer čekáme slabý, během dne mírný severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. V bouřkách a intenzivnějších přehánkách přechodně zesílí. A rostylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8 hodina ranní a vám přeji krásné víkendové ráno. Je 30. května, Ferdinand má svátek a Jirka Šlégr narozeniny. Tak všechno nejlepší, no a teď už písničky na Rádiu Bonton. A taky připomenu, že Richard Miller a Michal Hrůza, kapela Hrůzy, bude dnes startovat na lázeňské sezóně, která také odstartuje. Budeme se bavit. Ale teď Irene Cara a Flashdance, What a Feeling.

je Zuzana Michnová a Marcias, písnička s Luisem, snad jedna z prvních písniček, které jste mohli slyšet na Bontonu. No a já tady mám pro vás teď milou pozvánku, a to hlavně o, je to o hudbě, je to o zábavě, je tam cukrová vata, jsou tam klobásy, je tam grilované masíčko, ale především dnes tam bude David Koller, vystupuje pak taky Lipo, počkejte, Marpo, ano. No a je tam spousta dalších kapel, které určitě v Teplicích uvidíte, protože startuje 872. lázeňská sezóna, která tedy odstartovala už včera. Až do neděle se budeme moci bavit. Lázeňskou sezónu zaplní opět desítky tisíc návštěvníků. Je to taková historická událost. V průběhu posledního květnového víkendu právě je to jeden velký svatostánek. Několik pozic, několik scén, kde se hraje, zpívá a rozhodně se tam taky holduje jídlu a pití. No a vy tam můžete dnes zajet. Můžete dnes nebo zítra, to už je jedno, ale doprovodný program je po oba dva dny určitě nabušený, naplněný. Tak si to užijte, lázeňská sezóna v Teplicích jede v plném proudu, no a my jdeme dál, co se týče hudby na rádiu Bonton. Anna K., Viktor Sodoma anebo Belinda Carlisle, ta přichází právě teď, v tuhle chvíli, 19 minut po 8 hodině.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin 30 minut a my míříme na silnice. Pozor si dávejte u Netřebic v okrese Český Krumlov. Tady je zvěř na vozovce. Projíždějte velmi opatrně, je tu sražená zvěř na silnici a řidič tam srazil srnu. Teď jedeme na Táborsko, na dálnici D3, na trasu Mezno-Kaplice, 97,5 km, je zvěř na vozovce, také projíždějte opatrně. Na Berounsku ve Zdicích, tady narazil řidič osobního vozidla do lampy veřejného osvětlení. To je vše, já vám přeji šťastnou cestu s rádiem Bonton a do uší posílám další muziku Pavla Vítka, Melanie C, anebo Vaška Neckáře. Tak příjemný poslech.

0: a tak si na svých cestách dopřáváte nejrůznější krajové pochoutky a dobroty. No a tady jsem koukal, že z brambor se dá udělat spousta věcí, sladký, slaný. Ta kuchyně prostě má spoustu různých nápadů, jako delikatesy. Znáte třeba Pischinger, ovibachy, vejmrdu, smundu, sloní žrádlo, padlý vojsko nebo kočičí tanec. Takže ať uděláte z brambor, co chcete, tak nebo grenadýr, tak rozhodně si to ochutnejte a pochutnejte si. Bramboračka, taky úžasná věc. I náš premiér má rád brambory.
1: Opravdu budou brambory s rumem? To bych mohl pozvat i hrobníčka. Toho nikdy. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčkou.
2: Já miluju bramboráčky, takže teďka jsem byl na autogramiádách bramboráčky.
0: No a my jedeme dál. Tady to už je ABBA a Dancing Queen. Tak vám přeji příjemný poslech Rádia Bonton a užívejte ABBU ze Švédska. Tady je s námi.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Tohle jsou Bad Boys Blue a vy jste žena, you are a woman, na rádiu Bonton, krátce před 9 hodinou. A co nás čeká po 9? Michal David, ten správný čas. Úžasný hitmaker na rádiu Bonton, ve vlnách rádia Bonton. Taky support lesbians, úžasný monet. Oči za

0: nebo Eddie Grant zaspomínáme na své mládí I Don't Wanna Dance. No a my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, pomalinku už vykukuje sluníčko, protože má být oblačno až polojasno, s lokálními přeháňkami a bouřkami k večeru bude srážet i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes se budou pohybovat od 24 do 28, na Šumavě naměříme 22 stupňů. Ráno a večer čekáme slabý, během dne mírný severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Zesilovat bude pouze v přeháňkách a přechodně zesílí, když budou bouřky. Tak a rozptylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 9. hodina dopolední, já vám přeji krásnou sobotu 30. května. Ferdinandům všechno nejlepší k svátku. No a my v této hodině vyrazíme ne do čtvrti, tentokrát vás vezmu na kopec, který má německé jméno, jmenuje se Fichtelberg a to je jako malá motorka a kopec. No a tam vyrazíme, protože tam je krásně a mám tady i historické informace o tom, jak málem přišli jsme o Fichtelberg. No a nebo my jsme o něm přišli. Ale teď už další muzika na Rádiu Bonton, Opus z Rakouska, Life is Life, anebo Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.

0: zpěvačka 80. let Samantha Fox a Touch Me, I Want Your Body, potřebuji tvoje tělo. Na Radio Bonton ale nejsou jenom písničky a o víkendu jsou to pozvánky. No a protože každou sobotu jsem vám představoval nějakou tu zajímavou čtvrť, ať už v Praze, anebo v jiných městech, no tak teď jsme se šli podívat do hor. A nejenom do Čech, ale i do Německa, protože tady je Fichtelberg. Fichtelberg s výškou 1214,6 metrů nejvyšší horou německé části Krušných hor. To už tak spadá do naší republiky. No a spolkové země Sasko i celé bývalé NDR tak se pyšní Fichtelberg jako nejvyšší. A společně s okolím blízkého českého Klínovce tvoří centrum zimních sportů v Krušných horách. Nejenom zimních, oblíbili se i motorkáři, tenhle kopec a cyklisté. A na vrcholu stojí Fichtelbergs Haus s 31-metrovou vysokou rozhlednou a meteorologickou stanicí. Na východní stranu hory vede z Oberwiesenthalu kabinková lanovka, nejstarší v Německu, a je v provozu už od roku, představte si, 1924. Na Fichtelbergu pramení několik menších toků, potoků, nejrůznějších z nich je potok přecházející na dolním tok říčku Schopau. No a první budova turistické chaty na vrcholu byla postavená v roce 1888 až 1889 podle projektu Oskara Puschmana. Chata byla otevřena 21. července 1889, už v roce 1899 se musela chata rozšiřovat kvůli vysokému zájmu turistů, no a v roce 1910 začala další přestavba a rozšíření ze stejného důvodu. S výstavbou lanovky v roce 1924 počty návštěvníků ještě vzrostly. Večer 25. února 63 vypukl v budově požár, ke kterému muselo být přivoláno 180 hasičů z celého okresu Annaberg. Kvůli velkým závějím na přístupových trasách museli hasiči všechny hasební prostředky dostat nahoru pomocí lanovky. No a z důvodu nedostatku vody nahoře však nebylo možné požár uhasit a vedení z Oberwiesenthalu spojené z hasičských hadic při teplotě minus 15 neustále zamrzalo a tak původní Fichtelberg Haus od do základu vyhořel. No a co tam všechno ještě můžeme vidět z toho? Spoustu věcí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 9 hodin 32 minut a opět míříme na silnice. Pozor si dávejte na Českolipsku v ulici Dlouhá v Kamenickém Šenově. A tady probíhá vyšetřování dopravní nehody srážky dvou osobních automobilů. A dále ve Vinařicích v okrese Kladno probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nebezpečí tady hrozí. Osobní auto se srazilo s motorkářem. Složky integrovaného záchranného systému už jedou na místo. No a na Tachovsku ve Stříbře tady probíhá také vyšetřování dopravní nehody osobního vozidla. Na místo už jede policie České republiky. Tak jezděte opatrně. Přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a posílám do uší Mariku Gombitovou. Chlapci v pasci.

Získali jsme mu časnek, časný hoax na rádiu Bonton 2 minuty před 10:15. No a v 11 hodin začíná jedna velká akce, a to staročeské máje v Kostelní Lhotě ve středních Čechách. A v sobotu právě dnes v 11 hodin dopoledne začíná hlavní program oslav. Krojovaný a kostýmovaný průvod v čele s májovým králem, následovaný soudním dvorem, družičkami, mládenci, hudbou, šatlavou a četníky, no a v neposlední řadě cikány. A cikánkami, který vyráží od hasičské zbrojnice dům od domu s ozdobenou májí. A program vrcholí zhruba v 18 hodin u rybníka Peklo obecními drby ve verších v podání místního Kecala a soudem nad jeho veličenstvem králem Májové říše. Na popravu krále navazuje taneční zábava, kde k tanci a poslechu a dobré náladě bude hrát skupina Peklo. Prostě je to tam pekelný, no tak Kostelní Lhota už je pro vás nachystaná, v 11 to všechno odstartuje a my budeme moci vyrazit hezky mezi lidi. Ale teď už další hudební produkce Rádia Bonton, Sandra, David Dejla nebo Michal David.

0: Tak tohle Honza Kalousek a taky kapela Zoo. Blíží se čas sluhů a filmový hit. No a co nás čeká po celé? Další porce skvělé hudby. Třeba Karel Zich měla na očích brýle. Kdo by neměl brýle, když venku je sluníčko? Taky kapela No Name zo Slovenska z Košic. Život.
1: Život je pridlhý na jednu lásku.
0: No a to, co nás čeká pozítří, tedy Manic Monday, a zaspívají Bengals. A my jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: A dopoledne bude ještě oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno. S lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty v sobotu od 24 do 28. Na severovýchodě území kolem 22 a v 1000 metrech a na horách rtuť teploměru ukáže 18 stupňů Celsia. Na Šumavě pak 22. Čekáme večer slabý, během dne mírný severozápadní vítr o rychlosti od 3 do 7 metrů za sekundu, který v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. A rostylové podmínky na sobotu dobré až velmi dobré.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina dopolední a vám přeji krásnou sobotu 30. května. Ferdinandům hezký svátek, no a historická slavná bitva v přímém přenosu nás čeká v této hodině. K tomu skvělá zábava pro vás, pro celou rodinu a celý den. A tam vás vezmu už za malý okamžik, ale teď už slíbení Bengals a Manic Monday.

Stále posloucháte víkendové vysílání Rádia Bonton a slíbil jsem vám tedy na začátku hodiny, že vás vemu na pořádnou bitvu. Bitva Lipany. Je to historická bitva husitů u Lipan a letos se opět uskuteční na Lipské hoře poblíž Mohyly u obce Vitice a areál se otevírá v 11 hodin dopoledne, takže za necelou hodinku už tam budou mířit davy lidí. Bitva se odehraje od 15 hodin, ale také doprovodný program připravený. No a rozhodně se máte na co těšit, protože tohle památné místo našich dějin a to také Lipská hora značí, tak pod památníkem se odehraje rekonstrukce toho, co pravděpodobně mohla tato bitva uskutečnit, jak vypadala. Uvidíte mohutnou dělostřeleckou přestřelku, kterou zahájí bitvu, dvě proti sobě stojící vozové hradby a vyjednávání o míru, útok jízdy do otevřené vozové hradby a konečnou porážku polních vojsk, kde padl do zajetí slavný Jan Roháč z Dubé. Tak jak probíhala osudová bitva u Lipan, tak to se dozvíte dnes v osudnou neděli 30.5.1434 na Lipské hoře, tak tam to všechno se odehrálo. Rozhodně to stojí za to, vyražte na celý den a ve 3 hodiny už se bude bojovat. Vidím, že ti šermíři nebo bojovníci mají na sobě krásné zbrojí a to budou mít i dnes. Tak teď už další muzika na Bontonu, Ozzy Osbourne, Ballet anebo Miley Cyrus, Angel Like You.

0: Bonton doprava.
1: 10:30 máme půl jedenácté a míříme na silnice. Pozor, tady na území hlavního města Prahy, ulice Svornosti v Praze. Tady je nehoda dvou osobních automobilů. Naštěstí je to nehoda bez zranění, ale vyšetřuje se tato dopravní nehoda, tak ulice Svornosti si dávejte pozor na komplikace v dopravě. U Hradce Králového, tedy přímo v Hradci Královém nebo v Libníkovicích, je nehoda dvou osobáků. Míříme ještě na D11, na trasu Praha-Sever 2,5 km, a pozor, tady se pohybují lidé na vozovce, projíždějte velmi opatrně, je tady osoba mezi svodidly. Tak já vám přeji šťastnou cestu s rádiem Bonton a teď už posílám kapelu Damiens, taky Paul McCartneyho Hope of Deliverance, anebo Marie Rotrovou z Kořávky ořechů. Tady jsou

Tak tohle jsou bratři Křížkové z Loun, ano, ze severočeských Loun, oba dva, a věřím, že vzdálená opět nás navnadila na takovou pohodu let minulých. A teď tady mám pro vás, pro ty z vás, kteří máte rádi různé bylinky a sbíráte třeba pampelišky a děláte z nich med, tak teď je čas černého bezu, ano, tak nepropásněte bezovou sezónu. Tohle je pět účinků, které vám prozradím, o kterých možná nevíte, ale měli byste. Jinak keř černého bezu je na zahradě považován za plevel, který se rychle rozrůstá a zastěňuje ostatní, ovšem odpradávna se ví, že má mnoho léčivých účinků. Na jaře se hojně využívá květenství a mladé lístky a na konci prázdnin přijde jeho čas ještě jednou, když se sbírají černé bezinky a vyrábí se takové sirupy. Můžete si

a sušit ty bílé kvítky, no a ty potom zase použijete na další věci. Přesunete třeba do trouby, po pečení bude to stačit, nakonec je dobré ostřihnout květenství stonky a sesypat béžové kvítky do papírového sáčku. No a pak do skleněné dozy a tenhle poklad poputuje až na konci léta, kdy bude jistota, že se řádně proschne. Ideální je také při chřipce, horečce, kašli, astmatických projevů. Bezový ocet je fantastický při viroze. Kosmetický typ z bílých kvítků si můžete udělat další takovou jako balzámovou masku. S vodou zpracujete do kaše, no a pak to nanesete třeba na póry, které se vám zatáhnou. No a jinak bez je vůbec úplně úžasná bylina, respektive stromek nebo keř, který pomáhá na všechny boli. No a teď už Olympic Fiordaliso, taky No Name, anebo Soul Sister, The Way to Your Heart, tedy cesta do tvého srdce. Právě teď na Radio Bonton.

0: Tuhle zpěvačku udělal Dieter Bohlen, který byl členem také kapely Modern Talking a rozhodně se mu to povedlo. CC Catch a Heartbreak Hotel, taky Miraj, Pojď zapomenem, ale to už v tom prsty Dieter Bohlen nemá. Miraj, to je pecka ze Ostravy. Je to Miraj a Navrátil a jeho partička, která umí roztančit prostě každého. No a Elan Alojzo, Vzpomínka, že mi je lúto, tak ty si dáme taky hned na začátku hodiny. No řekněte sami, to je úžasný. Úžasný hit, Že mi je lúto, můžeme si zaspívat, ale teď jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak co nám předpovídají meteorologové na sobotu 30. května, den před úplňkem, druhým úplňkem v květnu, protože zítra měsíc bude úplně zakulacen, nebude chybět ani kousek. Tak dopoledne dnes bude oblačno až zataženo, i když místy kouká sluníčko, třeba v Praze, má být až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty od 24 do 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území čekáme 22, v 1000 metrech a na horách 18 a na Šumavě, třeba na Kvildě, až 22 stupňů. Ráno a večer slabý během dne mírný severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. No a jak jsou na tom rostlové podmínky? Jsou dobré, až velmi dobré, jsou vynikající.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 11. hodina dopoledne a to 30. května, sobota. Spát s otevřeným oknem není to pro každého, někdy prospívá, jindy může škodit. Vyzkoušel jsem si to několikrát a věřte, že ne každý má rád otevřené okno, ale teď už Eláni Alojzo, Že by je lúto.

Tohle jsou UB40 na rádiu Bonton a takovýhle houpavý rytmus může pokračovat dál, protože se budeme bavit o otevřeném okni. Otevřené okno, spát s otevřeným oknem a nebo ho zavírat. Někomu prospívá, jinému zase může škodit, ale proč my otevíráme třeba v létě okno? Protože chceme dýchat čerstvý vzduch. Ano, existují lidé, kteří bez pootevřeného okna v ložnici nedokážou večer usnout. Jiní naopak potřebují naprosté ticho, teplo a spánek při čerstvém vzduchu nabízí řadu benefitů. Ne vždy je tím nejlepším nápadem, když může otevřené okno spíše škodit a na co si dávat pozor. Tak podle odborníků má přísun čerstvého vzduchu během spánku pozitivní vliv na jeho kvalitu i celkové fungování organismu. Hodně ale záleží na tom, kde žijete, jaké venku panuje ovzduší, jestli tam jezdí auta a podobně. No a do jaké míry zasahují zvenčí do interiéru rušivé elementy a také na vašem zdravotním stavu. Tak ve velké aglomeraci tam bych asi okno neotevíral. Ale pokud jste v tiché zóně, třeba v někde, já nevím, u lesa nebo vzadu jsou stromy, teče voda, tak je to úžasný. Nevytrejte za každou cenu, usínáte sice rychleji, ale bývá to hlubší a klidnější zase na druhou stranu. Čerstvý vzduch prospívá zdraví, pomáhá čistit plíce, zvyšuje hladinu kyslíku v krvi a celkově podporuje správné fungování dýchacího systému a to tudíž také dobré spánku. Zdaleka ne všude, ale podmínky jsou pro spaní s oknem od okořán ideální. Otevřeným oknem si pouštíte domů vše z venkovního prostředí a to může někdy škodit. Třeba smog anebo rámus. Větrání v ložnici je ale většinou tou nejlepší volbou, abychom se probudili čerství, plný síly a odpočatí. No, takže to máme s oknem takhle a teď už co máme s hudebním nabídkou Rádia Bonton. Činasky stížnost, Alpha Will Forever Young a Kouzlo bílý čar od Věry Špinarové. No tak budeme vybírat, ochutnávat a poslouchat a užívat si pohodu víkendu s Rádiem Bonton. Tady už je Věra Špinarová.

0: Rádio Bontón doprava.
1: Kolik pak máme? 11.31. Míříme na silnice, tak pozor. Pozor si dávajte u Rokycan na trase Praha Rozvadov na D566 kilometr. Tady je zdržení, prožijte velmi opatrně, tady je odstavené poruchané vozidlo. U Benešova je nehoda na silnici číslo 3, jsou tady v sobě dvě osobní auta. Na Kladensku D6 na trase Praha Karlovy Vary 10,5 kilometr, tady je poruchané vozidlo, překáží ve vozovce. A na Praze východ na D1 17. kilometr za Prahou, směr polsko-státní hranice je, prožijte velmi opatrně, srazily se tu dvě osobní auta a nákladňák. Na místo už je přijela policie a vyšetřuje tuto dopravní nehodu. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou sobotní jízdu s rádiem Bontón a kněsi moja. Tak potom nevím, či já si. Vašo Batejdl.

hodinou. Můžete se, milé děti, stát i malými farmáři a poznat alpačí život zblízka. Alpaka, to je taková ta lama, co plive, ale nebojte se. A když ji nebudete provokovat, tak si vás ani nevšimne. Ani na vás neplivne. Jak se starat o alpaky? Během programu můžete uklidit stáj, připravit čerstvé seno, vodu a taky alpaky odměníte jejich oblíbenými dobrotami a spoustou mazlení, protože se doporučuje pohodlné oblečení a obuv vhodná do zámeckého parku. V případě slunečného počasí se doporučuje pokrývka hlavy a lahev s vodou. Při chladnějším nebo deštivém počasí, které dnes také hrozí, teplejší oblečení a nepromokavou obuv. Důležité je, že délka programu je přibližně 45 minut, kapacita je omezená na 10 dětí, pokud jich máte víc, tak jste ze severu Čech, a aby byl zachován individuální přístup, tak je třeba méně dětí. No a na závěr programu čeká na každé dítě malé překvapení. Zámek Blatná, anglický park zámku Blatná na jihu Čech. Tady je sraz s chovatelem, který probíhá u alpačího výběhu. Dokonce už ve 13 hodin, tak můžete vyrazit. Já vám přeji příjemnou zábavu. No a taky zdravím Žandu na sever Čech, která jezdí takovým malým prdítkem a uklízí Litvínov a okolí a chce poděkovat všem lidem, že se příroda a vůbec to, že odpadky už se neválí po silnici, tak chce poděkovat všem lidem, kteří jsou takhle vtipně úžasní a uklízí svůj kraj. Teď už další muzika, Seal, Helena Vondráčková, Colby Colette anebo Petr Kotwald a jeho Gejzír. Tak jdeme do toho. Jdeme do finále, k obědu si hrajeme krásné písničky z Rádia Bonton.

0: Tak tohle je Seal a Kiss from Rose. Po celé Eric Clapton, Tears in Heaven. Jo, takovouhle pohodičku budeme hrát k obědu, sobotnímu obědu. Taky Xindl X zaspívá. A nebo Turbo, Díky, já jdu dál. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude, od dopoledne ještě bylo oblačno a zataženo, postupně má být oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Taková bude sobota. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a teploty se budou dnes pohybovat od 24 do 28 stupňů Celsia. Večer čekáme slabý, během dne mírný severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. No a jak jsou na tom rozptylové podmínky? Dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton. Blíží se 12. hodina, za 5 vteřin už je tady 12. Přeji vám dobrou chuť k sobotnímu obědu 30. května. No a zítra ráno se budu těšit opět na vás na všechny v 8 hodin ve vysílání Rádia Bonton. Krásný den vám všem dnes přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland. Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: vyměnit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

je častějc na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomnět.

oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Seniorbus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teď sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně, v provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Veliškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném. Valchářová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
2: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cené relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
3: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
1: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.

sraštici znamih, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mina.

Já vždy rozeznávám, hrabě rozeznám.